0: to je taká pohodová pesnička, človek pri nej má chuť sa stále usmievať. Rádio Melody máte naladené, verím, že to tak je. 6.47 je na hodinách a Táňa s Lukášom vás pozdravujú. Máme 1. októbra. Narodeniny oslavuje spevačka Ilona Čáková. A v tejto chvíli jej ideme volať.
1: Dobré ránko.
2: Hodne štěstí, zdraví. Hodne štěstí, zdraví. Hodne štěstí, milá Ilono. Hodne štěstí, zdraví. Dobré ráno, tu sú Táňa, Lukáš, Melody. Čau.
0: Pozdravujeme.
1: Zdravím vás veľmi. Vy ste tak zlatí. Ďakujem moc krát, to je milý.
0: Tomu no to sa hovorí
1: ránko. Úplne v šoku. Oh. Ja snad budu tlačiť slzu i s okem, no ďakujem.
0: My sme pôvodne chceli prísť s raňajkami do postele, ale neprešlo nám to uvedenia, povedali, že musíme vysielať, tak sme to takto vymysleli.
1: Ale to by také nebylo zlé.
0: Že? Mi sa to tiež páčilo.
1: Tak počúvajte na budúce, hele, ja tady budu ešte dlouho, no tak čo nie je, môže byť.
2: V prípade dámy sa nepatrí hovoriť o veku, jedine, že by si sama chcela prezradiť.
1: Tak som 70. ročník.
2: 70.
1: Ale to si každý jako spočítá lehce. Já se za svůj věk nestydím. Takže když si to propočítáme, no tak slavím 56. Krásných 56.
2: Ako bude vyzerat tvoj narozeninový deň? Možno aj s nějakým koncertom, alebo nie?
1: Já budu mít volno, připravím nějaké občerstvení. Nechala jsem hezky vyrobit velkou tortu, ale velkou. Víš, já mám velký šlapy doma, takže velkou tortu.
2: Jasné, musí být.
1: No a udělám nějaké pohoštění a budu se moc těšit vlastně na mé přátelé.
2: V každém případě ještě raz všetko nejlepší, nech se darí, krásný deň prajeme.
1: Já vám moc krát děkuji z celého srdce, zdravím všechny vaše posluchače. Velmi děkujem za to krásné želanie.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

běžíš při voně. Dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl při ptáčku. Mívám už žárlit na ten květ,

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v rádiu Melody.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne, jak to prázdne.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámok. Skúšky z lásky, o nezdámok.
0: Československé hity vášho života.